Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
9: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Slyšíme to dřív.
1: Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.

Čau, kámoši, máme tady společný fajn víkend, krásnou sobotu 5. září. Já doufám, že se máte krásně, máme přesně 7.00, my si dneska společně vrhneme na pár šťastných témat, abych řekl třeba něco o popcornu, bychom si mohli povědět, a taky něco o AI, takže dávejte určitě pozor, ať o tohle nepřijdete. A ještě předtím si pustíme nějaký písničky, třeba Loy, Red Eyes, u nás na fajnu.

Alex Warren, Burning Down, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, máme 7 hodin 9 minutek. Krásný sobotní ráno, já doufám, že se máte všichni hezky a začala nám škola a na začátku každého školního roku se vždycky ty učitele ptají na jednu věc. Kde jste letos byli? No tak děcka, dejte mi vědět, kde jste letošní prázdniny byli na dovolený. Já jsem na to hodně zvědavej. Ať to bylo na chatě, nebo jste byli třeba někde u moře, nebo jste byli třeba jenom někde na horách, na kole. Dejte mi vědět na naše číslo 724-634-634. Já si ty vaše odpovědi přečtu a pak vám řeknu, kde jsem třeba byl já. A společně se pobavíme. A mezi tím si dáme ještě nějaký pěkný písničky Sky Newman, Few and Au. U nás na fajnu.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

좋아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Coldplay and BTS My Universe, to nám právě teďka dohrál na Fajnu. Máme krásnou sobotu, 7 hodin, 19 minutek. A já jsem se vás na začátku hodiny ptal, kde jste byli na dovolený. A někteří z vás mi napsali, že byli doma na zahrádce, protože šetří na rekonstrukci. Jiní zase, že byli u pohraničí s Polskem, Německou a Českem. Já doufám, že jste si to všichni užili. Naštěstí mi teda někdo z vás nepsal, že jste byli na Kanárech, takže se nemusím tady trápit tím, že já jsem nikde nic moc nebyl. Já jsem byl akorát na kole a pod stanem, ale tak to je tak všechno, co jsem já dělal. Takže doufám, že jste si prázdniny užili a že jste si odpočinuli a jste připravený na ten další školní, ale i vlastně normální rok, který teďka přijde. A kdyby ne, tak si zlepšíme náhledu nějakýma pěknýma písničkama. Třeba Tame Impala a Jenny Dracula. Za chvíli na Fajnu.

0: máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus, autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
6: Bude vejdán.
8: Poslouchej Fajn online přes webovky fajnradio.cz.
9: Are you ready?
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.

sun. Hugo a Imaio Angel, Ultranate, Move into the Sun, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 7 hodin, 11 minut, 7 hodin a 31 minut, omlouvám se. A já mám jednu otázku na vás. Myslíte si, že všichni hrdinové nosí kápy? No, protože tomu tak úplně není. Aspoň podle toho jednoho repostu na Facebooku, který jsem teďka zaznamenal, kde jeden týpek, který pracoval v takovém konglomerátu nebo v takovém tom komerčním velkým kině, tak psal, že od té doby, co tam pracuje, tak každému svýmu zákazníkovi řekl, že malý kyblíčky s popcornem došly a hod budou muset omylem dostat velký. Já myslím si, že tenhle ten týpek je teda určitě národní hrdina. Bohužel mu tenhle ten elán moc dlouho nevydržel a tohleto kino AMC na to přišlo a samozřejmě ho vyhodili. Jenže on se tím nenechá zastavit. Nastoupil do McDonaldu a na Facebook psal, že kdokoliv, kdo si u něj objedná 5 nuggetek, dostane 7 až 8, a kdokoliv, kdo si objedná 10 nuggetek, dostane minimálně 13. Takže já držím tomuhle tomu rebelovi palce a doufám, že ho někdy v nějakém Mekáči třeba potkám. A jestli ne, no tak nemusíte být smutný, protože není jediný. Zjistil jsem, že v rámci těch hrdinských činů existuje ještě jeden Kanaďan v roce 2019, který byl vyhozený z KFCčka z dost podobného důvodu. Takže borci, Bůh vám žehnej a jo, doufám, že vám tohle to vydrží. Fajn. A teďka Shabuzi a Miles Smith, Blink Twice.

0: December 10, Infinity, to nám právě teďka dohrává na Fajnu, 7 hodin 41 minut a my si pustíme třeba taky tohle. Songu, kterou asi nemusím moc představovat, Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Takový fun fact, to je jejich 4. spolupráce, kterou spolu podnikli. A tohle je songa, která vypráví o tom, že láska někdy může být jednostranná, ale nikdy se tím nesmíte nechat zbourat a prostě musíte jít dál a přát tomu druhému hodně štěstí. Tak za chvíli, na Fajnu.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Cameron Whitcomb, Medusa. To nám právě teďka dohrává na Fajnu, 7 hodin 50 minut. A já se chci zeptat, chtěli jste někdy mít jako nekonečnou oddanost svých věřících? Tak tenhle ten indický duchovní vůdce Sant Rapal je definitivně váš člověk. Kdo to je Sant Rapal? To je týpek, co teďka v dubnu po 11 letech vyšel z vězení za dvojnásobnou vraždu a teďka se stal megavirálním na Instagramu, protože seděl v skleněné kabině, zatímco venku čekali dlouhý fronty lidí, jenom aby se mohli dotknout a políbit jeho nohy, vyčnívající spod kabiny. Samozřejmě Sant Rapal tam seděl ve klimatizovaném prostředí a měl se tam hezky. Co se vlastně stalo? Sant Rapal je prostě tam hodně takový kontroverzní duchovní vůdce, na kterýho byl vydaný zatykač a jeho věřící ho bránili s tím, že je naprosto nevinný a že pokud se k němu policie bude chtít dostat, tak bude muset zabít 100 000 duchovních následovníků, což je teda neskutečný. Takže pokud jste měli někdy v plánu ovládnout svět pomocí víry, tenhle ten týpek je váš moderní vzor.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.
0: A váš vzor na dobrý dnešní den je tato písnička Jerry Lowe, Hands Up. Let me

Maneskin Begin, to nám právě teďka dohrává na fajnu 7 hodin 58 minut a to znamená jediný, přátelé, naše první společná hodinka se nachýlila ke konci a my se společně vrhneme do té další. Are you ready for this?

0: is One Republic.
1: Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Yo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Thank you very much.
11: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.

0: Weekend, yes, máme krásnou sobotu, 8 hodin, naše druhá hodinka společná startuje. A my se v této hodince podíváme třeba na to, co se děje v Apple. Jestli jste majitelem jablíčka, tak určitě dávejte pozor, protože tohle by vás mohlo docela dost zajímat. A taky si pustíme nějaký fajn písničky, třeba Ava Max, Spot a Fake, u nás na Fajnu.
1: Fajn Weekend.
2: Fajn Weekend.

0: Bam Rabbit z Ústřice, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 8 hodin, 8 minutek, za chvilku 8 hodin, 9 minutek, krásná sobota, vy posloucháte fajn. A já se chci zeptat, kdo by chtěl zpátky nabíječku a sluchátka, pokud máte iPhone? No tak poslouchejte, protože po 15 letech skončila jedna taková fakt důležitá éra v Apple. Apple má novýho generálního ředitele. A to od 1. září a stal se jim John Ternus, dosavadní šéf hardwarového vývoje. Vystřídal Tima Cooka po 15 letech, což je fakt jako hustá doba být takhle ředitel něčeho 15 let, já si to neumím představit. A hned to sebou přináší samozřejmě zajímavý obraty, protože novej generální ředitel se vyjádřil tak, že by chtěl vrátit do balení iPhoneu nabíječku a drátový sluchátka, který tam před dvouma nebo třema rokama zmizely kvůli ekonomickým opatřením a tak dále a tak dále. Samozřejmě zpráva není ještě úplně oficiální, firma ji nepotvrdila, ale spekuluje se o tom, že by to tak mohlo být. Takže pro všechny jablíčkáře je to, řekl bych, výborná, dobrá zpráva. Mě teda zajímá, kdo po takové době to ještě potřebuje. Nejspíš už si všichni bez tak zvykli, že to tam není. Nicméně ta nabíječka by se stejně vždycky hodila.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, to nám teďka právě dohrálo na fajnu. A nebylo to úplně nejtanečnější, takže pojďme skočit po něčem, co nás trošku více rozejbe. Lost Frequencies a Callum Scott, Where Are You Now? To nám za chvilku bude hrát na fajnu. Je to víc takový klubový a bych řekl, že k sobotnímu ránu naprosto ideální. No, takový fun fact, tato songa málem ani nevyšla a Callum naspíval vokály k této písničce úplně narychlo na Instagram a jedna jeho kamarádka ho přesvědčila, že pokud to nevydá, tak už nebudou kamarádi. Děkujeme. Tak za chvíli na fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
4: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Dominik Fike, White Keys, to nám právě teďka dohrává na fajnu 8 hodin 30 minut. Krásná sobota a já se chci zeptat, umíte si představit amerického prezidenta Ronald Juniora a drogy? No tak teď nemusíte, protože v Nizozemsku mají pro vás novinku. Nizozemský institut Trimbos vydal takzvaný Red Alert kvůli extázovým tabletkám ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Místo klasického MDMA totiž obsahují látky PMMA a co nastupují mnohem pomalejš, takže si uživatel myslí, že to nefunguje a zjistí posléze, že to funguje až po tom, co si dal 3 další. Taková zajímavost, tohle to není poprvé, co se tyhle ty tabletky objevily ve formě prezidenta Ameriky. Německá policie jich v roce 2017 zabavila přes 5000 kusů v hodnotě skoro milionů korun. Takže to není žádná novinka. Bylo by akorát vtipný, kdybyste si třeba tuhletu tabletku vzali a začali jste třeba mluvit jako Robert, Donald Trump, sakra. Nevím, proč se mi tam furt plete Robert, nejspíš protože prezident je trošku Robertek.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
0: Hunter Adrenu na Remiami, Pop Demo Hunter Cast. Golden, to nám teďka hraje na fajnu.

0: Mariah Hobbs, 3000, to nám teďka právě dohrálo na fajnu 8 hodin 42 minut. Krásná sobota. A jo, tohle byla příjemná písnička, co třeba tohle. Clock Clock, Adoria, to nám za chvilku bude hrát na fajnu. Mám takový zajímavý příběh, zpěvák skupiny Clock Clock, Boki, má zajímavý příběh, jeho rodina uprchla do Německa během balkánské války. A svoji první písničku napsal už v 10 letech. Kapelu pak potkal jako pouliční hudebník, jo, v Landau. Tak tohle si za chvilku pustíme na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fine.

Jak vypadá den, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu 8 hodin 56 minut. A já chci upozornit na další krásný bizarní rekord, který Česká republika má. Ale co byste dělali s 5 hodinama času a třeba 100? Studentka jedné české školy z toho vytvořila český rekord háčkováním. Vytvořila životní velikost svého ředitele Romana Lišky. Včetně brejlí, pruhovaného svetru, výrazu v obličeji, prostě kompletně úplně všechno. Práce jí prej zabrala 5 hodin, což mi přijde naprosto neskutečný. Nevím, jestli jste tu fotku třeba mohli vidět na Instagramu. Kdo ji neviděl, určitě se jděte podívat. Za mě je 5 hodin neskutečný číslo a slečna může být na co hrdá, ale sama s nadsázkou napsala, že to není úplně worth it, což naprosto chápu. No, uvidíme, u jakého dalšího pěkného českého rekordu se sejdeme příště. Fajn víkend s Kubou. Fajn. Paul Russell, Lil Boutang.

0: dobré hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague mají na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels. Fajn, vždycky.

Čau. Zdravím vás u třetí společný hodinky tady na Fajn Víkendu. Máme krásnýho 5. září, sobotu, 9 hodin, 1 minutku. No a my se třeba podíváme tuhle hodinku, kam mizejí lidi v New Yorku do kanalizací, takže určitě dávejte pozor, ať vám tahle bizarnost neuteče. A taky si pustíme nějaký pěkný písničky, třeba Jay-Z feat Alicia Keys, Empire State of Mind. U nás na Fajnu.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. 9 hodin, 11 minutek, krásná sobota. A pokud vás někdy zajímalo, nebo jste se chtěli někdy zjistit, udělat si exkurzi do kanalizací, no tak v New Yorku mají pro vás možná zajímavý návrh. Kamery zachytily lidi v brodících se kalhotách s čelovkama, jak se v noci plížejí pod ulicema New Yorku a mizejí v kanalizacích. Od května jde už o prej opátej zdokumentovaný případ a policajti stále netušejí, co tam vlastně dělají. Newyorkský policisti to zatím oficiálně nepovažují za hrozbu. Detektivové si myslí, že jde o nějaký migranty, který v kanalizacích hledají cennosti. Ale já si osobně myslím, že jde o hledače prostě želv ninja. Prostě všichni máme rádi želvy ninja a jenom jsou lidi v New Yorku, kteří na ně fakt věřejí a chtějí je najít, proto do těch kanalizací chodí. Myslím si, že tohle policajty ani nenapadlo a to je ta zásadní chyba, proč furt nepřišel na to, kdo to je.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. Taylor Swift, Opalite. To nám teďka zahraje na fajnu.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra? To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. To nám právě dohrálo na fajnu 9 hodin 20 minutek a my si pustíme třeba taky tuhle známou písničku. One Republic, Need Your Love. To nám za chvíli zahraje na fajnu. Ten takový fun fact, Ryan Tedder z kapely One Republic byl prohlášený Undercover King of Pop. Je známý tím, že píše písničky pro Beyoncé nebo Leonu Lewis. Tak tohle za chvilku uslyšíte.

0: TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Aztek, DJ Coco a Kurdy, Everything's Alright, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 9 hodin, 33 minutek, no a pokud se nemůžete dočkat GTAčka, tak já vás ještě trošku nabejtím. Podle informací z návštěvy Rockstar Studia si totiž vývojáři najali externí animátory na tvorbu celých seriálů, co se budou moct hráči pouštět na televizi uvnitř hry. Jeden z takových ukázkových pořadů má připomínat Family Guy, další dokonce zahrnuje hraný obsah, nejenom animaci, a tvůrce z podcastu Kinda Funny to popsal slovy, že prostě najali animační studio na tvorbu já nevím kolika dílů. Hele, já se teda mega těším, myslím si, že Rockstar jako is cooking something diabolical, protože to, co ta hra jako údajně zatím má být, to tady asi ještě nebylo. Rockstar je taky známý tím, že umí dobře znovu využít svoje minulý animace, takže já se fakt strašně moc těším na to, jak ten finální výsledek bude vypadat, a doufám, že si to užijete stejně jako já.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka už Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: Fisher and Tones and I, Favor. To nám teďka dohrálo na fajnou 9 hodin 41 minutek a my si pustíme třeba taky tohle. Yes, není to nikdo jiný než Olivia Rodrigo. Olivia je první umělkyně v historii, co dostala hlavní singly svých prvních 3 alb do Billboard Hot 100. Mega úspěch. Tak je takový fun fact, klip k Drop Dead natočila přímo ve Versailles, který si na 9 hodin celý pronajela, což je taky docela hustý. No tak tohle nám za chvíli zahraje na fajnu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
2: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia Dean.
9: Sleduj Fine. Fine.

0: Rugel, naše umělkyně z Next Generation, její Pretty on Paper, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme 9 hodin, 51 minut. No a jestli jste se někdy báli toho, že vás někdo bude špehovat těma natáčecíma brejlema Ray-Ban Meta, no tak teď už se bát nemusíte. Firma totiž od července nasazuje aktualizaci, která permanentně vyřadí kameru na brýlích, pokud uživatel poškodí nebo zablokuje kontrolku LED signalizující nahrávání. To je takový to světýlko, co se vám tam rozsvítí, když někdo natáčí. A funguje to i zpětně, pokud ti lidi zakryjou světýlko až po tom, co začali natáčet, taky se to vypne. Viceprezident Mety to popsal jako takovou hru na kočku a na myš proti lidem, co se snaží obejít tohleto bezpečnostní kontrolku, takže pokud jste chtěli někoho natáčet, nebo jste se báli, že vás bude někdo tajně natáčet pomocí Meta Bravely, no tak teď už se bát nemusíte, páč je to všechno hezky zařízený.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
0: A to je Charlie XCX 360.

0: Zara Larsson, Lush Life, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 9 hodin 58 minut. A to znamená, jediný přátelé, my se společně vrhneme do čtvrtý a společný hodinky pro dnešní den.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe

0: Čau, všichni fajňáci, máme 9 hodin 59 minut za jednu minutku, krásných 10.00, sobota 5. září. Já doufám, že si všichni tenhle ten den užíváte zatím stejně jako já. My se v téhle hodince podíváme na tom, jak je na tom třeba novej Kratos a jeho příprava a taky si pustíme nějaký fajn písničky, třeba Robin Schulz a Cyril Sam Martin, World Gone Wild, u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

Tommy Richman, Million Dollar Baby, to nám teďka dohrálo na fajnu. 10 hodin, 11 minutek a my jsme si minulý týden říkali něco o God of War a o tom, jak Ryana Hursta vystřídal Dave Bautista a podíváme se na další informace z tohoto světa. Bautista nahradil herce Ryana Hursta po tom, co si zranil při natáčení biceps a musel na operaci. Produkci čekala velká taková otázka, co s tím budeme dělat, budeme čekat, než se uzdraví, nebo přeobsadíme celou roli. Nakonec se rozhodli tu roli přeobsadit a dostal jí právě Bautista. Ten se ale setkal s nečekanou kritikou docela. Na Instagramu mu lidi psali, že na tuhle roli je poměrně starý a ne ve formě. A Bautista se prostě naštval a zašel do posilovny a teďka posiluje a ukázal nám svoji formu a je teda vidět, že do toho opravdu šlape, kdo by nevěděl, tak Bautista je bývalý wrestlingovej herec, nebo já nevím, wrestler, nevím, jestli se to dá považovat úplně za herectví, nicméně trošku herectví to je. A v této svojí wrestlingové kariéře měl až 140 kilo svalové hmoty, takže je rozhodně na snadě považovat, že to dokáže. A já jsem teda hodně zvědavý, kam tohle povede dál. Fajn víkend s Kubou. Fajn. A teďka Giant Rooks, Want It Back. U nás na fajnu.

0: Meduza, Dermon Kennedy, Paradise, to nám právě teďka dohrála na Fajnu. 10 hodin, 21 minut, krásná sobota a my si pustíme třeba taky tohle. With DMC, Bees and Honey at the Party, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. Tady ta trojice už se jednou proslavila svým hitem Show Me Love, která byla nominovaná na Nickelodeon Kids Choice Awards. Tohle je další songa, kterou za chvilku uslyšíte na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Dobrá hudba,
1: divný internet.
2: Jsme u obojího.
1: Fajn.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.

0: Lauren Wolf, No Stress, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 10 hodin 30 minut. Krásný půl jedenáctý, krásná sobota. Já doufám, že si to všichni užíváte stejně jako já. A já mám otázku, milujete Pokémony? No tak určitě poslouchejte dál. Je to 7 let, co jsme čekali na novej celovečerní film Pokémon a teďka máme nový film a nový datum. Sice bez Asha Ketchumana a bez Pikachua v hlavní roli, ale i tak furt jsou to Pokémoni. Nový snímek se bude jmenovat Pokémon Wildcard a poprvé v historii bude zasazený do děje bez klasický honby za odznakama, ale do světa karetní hry Pokémon. Hlavním hrdinou je tajemný hráč v žlutém kabátě a jeho parťák Mimikui, což je takový strašidelný Pokémon, který se snaží vypadat jako Pikachu, ale vůbec mu to nejde. Film režíruje Katsuki Kitada, který má na svědomí anime jako Attack on the Titan nebo Naruto Shippuden, což jsou vlastně hvězdy v tom anime světě a do kin doráží příští rok v roce 2027. A podle vedení Pokémon Company to nebude první film, takže pokud tohle chcete podpořit, určitě jděte do kina.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
0: A teďka Kalina, Sofian Mešmeš, Pistácie.

Miles Smith, Hold Me in the Dark, to nám právě teďka dohrál na fajnu. 10 hodin 42 minut, krásná sobota a my se za chvilku pustíme třeba taky tohle. Hertz a Purple Disco Machine. Tyhle ty lidi spojili síly, aby oslavili 15 let od svého debutového alba Happiness. Jen takový fun fact, původní songa Wonderful Life vyšla už v roce 2010. A samozřejmě to není o ničem jiným než o lásce, která ho zachránila před skokem. Jako všechny tyhle songy. Tak za chvíli na fajnu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
5: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Khalid a Love Tied Up, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 10 hodin 50 minut a to znamená jediný, přátelé, náš společný čas se pro dnešní sobotu naplnil, bylo to skvělý, bylo to úžasný a bylo toho dost. Uslyšíme se zase zítra v mém originálním čase od 11 do 2, takže se můžete těšit a po mně už jde naše skvělá kolegyně Míša Remutová, která má nějaký svý chytrý připomínky, takže vám je určitě všechny řekne. Takže zatím, mějte se, ahoj!

0: a praha.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: slyšíme, protože ano, minulý víkend jsem měla dovolenou. Ano, jeden z mála víkendů, kdy jsem tady nebyla, ale nebojte, jsem zpátky, 3 hoďky, kdy to společně pořádně rozjedeme a samozřejmě si řekneme, co je dneska vůbec za den. Zrovna dnešek je extrémně nabitý, to znamená, buďte ready oslavovat special dny, narosky, nebo třeba i jeden song, který vyšel před 21 lety. Ale o tom až za chvilku, do té doby naše klasiky z playlistu.
1: Fajn víkend.
0: Například Imagine Dragons, jejich Enemy. Právě teď.

skvělá rozhejbávačka. V 11:11. U nás na fajnu Rihanna, její Breaking Dishes a my si konečně právě teď musíme říct, co je dneska vůbec za den. Například je Mezinárodní den slaniny. Já si nepamatuju, kdy naposled jsem slaninu měla, ale vím, že zrovna slanina mi jako chutná. Není to takový to jídlo, že bych si řekla, jo, prostě potřebuju každý den si dát alespoň plátek slaniny, to ne, ale mě osobně chutná a doufám, že i vám, protože jestli jo, tak oslavte tenhle special den právě tím, že si dáte slaninu. Nebo taky Freddie Mercury by oslavil 80. narozeniny, to jsou krásný kulatiny, takže dneska hezký den. A taky slaví na rusky jeden song, jenom samozřejmě nebyla bych to já, aby se mi tady nevyskyt nějaký problémek. Já jsem zjistila, že ho nemáme tady u nás právě v songách, který můžeme přidávat do playlistu. Tak jsem to tady tak jako technicky zakouzlila a pustím vám ukázku, jsem zvědavá, jestli se mi to povede, protože znáte mě, já jsem takovej technický typ asi tak, že vůbec, ale zkusíme to, jo, zkusíme to. Tohle jsou Coldplay, jejich Fix You, další love song. A já vám musím něco říct. My jsme se bavili s Kubou, to byl právě můj kolega, který před chvílí odešel a byl tady přede mnou, že strašně moc songů jsou jako love songy, prostě romantika, láska, trošičku třeba erotika, známe to. No a právě tenhle ten song absolutně není výjimkou. Už jenom ten název, Fix You, prostě někoho chceš napravit. No ale víte co, song je krásný, bohužel nemáme ho v našich songách na výběr, tak si ho nemůžeme dát celý, ale to vůbec nevadí. Další songy tu máme samozřejmě taky. Už za chvilku Avicii, Hey Brother, nebo teďkon Tiffany Harris, Vertigo, právě teď na Fajnu.

0: Avicii, song Hey Brother. Který nám dojíždí v 11.18 na Fajnu. A za chvilku si dáme dnešní první téma vztahy, ale do té doby ještě nějaký song. Baby, don't worry. Například Leony, její Don't Worry. A potom, co si tuhle celou pecku doposlechneme, tak si řekneme, je 50-50 ve vztahu opravdu rovnost nebo ne? Říká se, že pro jedno pohlaví ano, pro druhý ne, ale tak o tom až za chvilku rozproudíme tuhle debatu, která možná někoho z vás urazí.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.

skutečný song s Yumi, Audrey Hepburn u nás na Fajnu. A důležitá otázka. 50 na 50, co si o tom myslíte ve vztahu? Velice kontroverzní otázka, kterou většina lidí nechce slyšet, upřímně já osobně taky ne, protože co vlastně znamená 50 na 50? Ano, když spolu bydlíte, tak naprosto souhlasím s tím, že by každý měl platit půlku. Ježíš Maria. No ale strašně častokrát si lidi pletou 50 na 50 a třeba když muž má pozvat ženu na drink. Ne jako úplně na rovinu. Častokrát se říká jako no, na první rande by to taky mělo být pade na pade, že by si každý měl platit tu svoji půlku. Na rovinu, druhé rande už by neproběhlo, kdyby to takhle fungovalo. Ano, může to vypadat strašně egoisticky, ale vlastně jako ne. Protože i pozvání na blbou zmrzku prostě udělá dojem. Udělá. To mi nikdo z hlavy nedostane, prostě ve chvíli, když dámu pozvete i třeba na mekáč, hele, je vám 15, prostě nemáte na nic jiného, než abyste koupili hranolky, tak běžte do mekáče. Nemusíte jít do pětihvězdičkový michelinský restaurace, jo, jako... No a dokonce i podle jedné studie právě tady ta dokonalá rovnost může zabít jiskru ve vztahu. Na rovinu vám říkám, že najdete ženu, která chce za sebe platit a která nenechá vás zaplatit. Ano, dá se taková žena najít, no ale většina žen hold to má nastavený malinko trošičku jinak. Nevím, jak to má třeba Gracie Abrams, ale její song That's So True stojí za to. A právě proto se ho dáme právě teď úplně celý na Fajnu.

0: Justin Bieber, Speed Demon. V 11:38 právě teď u nás na Fajnu a budeme pokračovat v dejtíkách. Už za chvilku si řekneme, kde můžete najít svoji životní lásku. Možná to někomu z vás pomůže a třeba opravdu se vám to povede. Jako neříkám nic, možná ne, jo. Možná tady zase budu říkat svý moudra jen tak pro nic za nic. Ale já věřím, že ne. Zrovna teďkon mám tip, který reálně funguje a všimla jsem si na sockách, že lidi tenhle tip praktikujou. To znamená, počkejte si, všechno se dozvíte, do té doby třeba Robin Schulz i Gala Zoe ve svým M2PM. Prostě bude tady toho strašně moc. Za chvilku na Fajnu. Fajn víkend s Míšou. Fajn. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen jednu korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Malcolm Todd, Earrings. A já doufám, že když třeba jedete v autě, že vám tenhle ten banger pořádně na fajnu pomoh se líp zorientovat, udělat si lepší den, anebo prostě se vyčilovat. No a teďkon mám pro vás speciální radu. Dřív se chodilo do různých klubů na večírky, aby jsme se mohli seznámit. No ale prej nově, pro mladí lidi, právě Gen Zíčka, nebo dokonce i pro Gen Alpha už platí něco malinko jinýho. Protože právě my, já jsem taky Gen Zíčko, my se seznamujeme hlavně při sportu. Když jdeme třeba běhat, nebo jsou nějaký závody, což právě dneska i třeba v Praze mají být nějaký takovýhle běžecký závody, tak prej tam se lidi nejlíp a nejradši seznamujou. To znamená, jestli jste mladý, Gen Z, Gen Alpha, ale možná i mileniálové, jo, já nebudu házet do jiného pytle, prostě mileniálové a vlastně teoreticky jakákoliv generace, běžte si zaběhat. A to je to nejlepší, co můžete udělat. Prostě ne, že půjdete do klubu, ne, že si stáhnete Tinder. Ne, běžte běhat. Budete sportovat, uděláte něco pro vaše tělo, něco pro vaši duši a dokonce i pro váš milostný život. No ale i když jste s někým, běžte i v páru si zaběhat, jo? Nebalte teda kolem jdoucí, jo? Nebalte ostatní běžce, to by mohlo vaši polovičku docela urazit. No ale i tak si běžte zaběhat, ať máte lepší den. A já vám k tomu pustím třeba nějaký skvělý song. Taková Sabrina Carpenter, její House Tour, něco, co vám může extrémně zlepšit náladu. Take a

0: podlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: naše druhá společná hoďka, ve které budeme například rozebírat třeba vztahy, obrovský téma dnešního dne. A já doufám, že i vy se na tohle téma těšíte, protože já se těším, ale jakože hodně, hodně moc. A myslím si, že to bude extra cool téma. No a nebo Apple. Společnost Apple, kterou používá většina lidí na této planetě, prostě všichni známe, nakoustý jabko. Chystají novinky, tak jaký to budou? O tom za chvilku, na fajnu.
1: Fajn víkend.
0: Ale už právě teď tady svým si ho Bad Dreams na fajnu.

song. Samozřejmě, jaký jiný song, než že by tam byla láska. I need your love, který nám právě teď dojel u nás na Fajnu a my si dáme novinky. Každá společnost jednou za čas vydá něco novýho, refreshne ty starý produkty. No a přesně takhle to má i Apple. Apple chystá první skládací iPhone. Nechci nic říkat, ale pamatuju si flipfony od trošičku jiný značky, které dopadly tak skvěle, že byly tak maximálně na rok a možná i to přeháním a potom se přesně ta skládací část rozbila nebo ten displej rupnul. Jako takhle. Jo, u iPhoneu jsme prostě zvyklí, že většinou vydrží tak 2 roky a pak je můžeme vyměnit. No ale tohle to bude podle mě ještě lepší, ještě míň to vydrží, ještě to trošičku povýší ten Apple na jinou úroveň, respektive o úroveň výš, to znamená, ono to nevydrží 2 roky, ale maximálně rok. Určitě to až takhle někam dotáhnu, anebo budeme překvapený. Jo, možná se stane situace, že z ničeho nic prostě iPhone prozře a konečně dostaneme funkční iPhony, flipfony nebo skládací nějaký tady ty hračky, které opravdu budou fungovat. No, to si budeme muset počkat. Ale na co nemusíte čekat, co naše songy, třeba Harry Styles, Dance No More, právě teď na Fajnu.

0: Lady Gaga, její The Dada Dance. Pro lepší odpoledne s Míšou na fajnu a my za chvilku si dáme třeba tenhle banger, to je Alex Warren, jeho Passenger. Alex má většinou spíš takový moodovky, chillovky, no pak jednou vydal něco takového. A z ničeho nic to trenduje mnohem víc na Spotify. Tyjo, že by opravdu ty rozhejbávačky měly jiný vibe, ne? A my společně se taky podíváme, jaký jsou auta v Česku nejprodávanější, respektive jaká značka. No já myslím, že to asi všichni víme. Jo, řekneme si to nahlas. 3, 2, 1. Taky jste nic neřekli? Víte co? O tom za chvilku. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBronze.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Mark Amber, Belong Together. Ve 12.28. Song, který nám krásně zpříjemňuje sobotu. A my si to zpříjemníme ještě víc, protože si budeme povídat o nás, Čechách. Protože my Češi jsme zase něčím specifický. Máme oblíbenou značku aut a vlastně je to jako jasný. Úplně na rovinu, jakou jinou značku aut bychom si my Češi nejvíc kupovali než Škodu. Ano, Škodovka u nás prostě frčí, je to tak, pořád je na topu. No ale za ní třeba Hyundai nebo Toyota taky tak nějak někde asi jezdí, ale jinak prostě Škodovka, hlavně teda Škoda od Octavia, je prostě na vrcholu. Já vlastně nevím, co k tomu mám jinýho mohu říct, protože to je naprosto jasný, to je furt stejný, nic se nemění. Normálně, proč se dělá ta statistika? Ne, já chápu, že muže zajímají auta, zajímají značky, motory a všechny ty věci, ale vlastně se to nemění, pořád je to stejný. Ale víte, co já vám můžu říct, třeba Drive Safe, to je vždycky fajn. Mel Smith, Neil Horan, o tom taky ví svý.

0: gewoon The Time of My Life. Song, který nám obohacuje naše společné vysílání na Fajnu, ale taky třeba si ho obohatíme vztahama. Ano, romantika, láska, co je ukazatel toho, že svého partnera opravdu milujete. A vlastně si říkám, že to může jako být i pro partnerky, to znamená jedno, jestli jste muž nebo žena, ale tenhle ten konkrétní typ, co jsem našla, má být jako pro ženy, ale nebojte, pánové, já věřím, že se v tom taky najdete. No ale o tomhle všem si popovídáme společně až za chvilku u nás na Fajnu a taky tady bude třeba Bella Kay, její I love it, I love it, I love it. Všechno je totálně nabitý, pojďte s náma pokračovat.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

City Self Average, neskutečný song, který nám zpříjemňuje odpoledne s Míšou na Fajnu. A já doufám, že jste ready, protože jsou tady vztahy, přesně tak. Je tady Míša a to znamená, že vztahy musíme malinko rozebrat. A taky je tady jedna obrovská otázka. Proč vedle partnera často a rádi usínáte? Tak je to strašně jednoduchý. Je to kvůli tomu, že vám dodává pocit bezpečí, jste šťastný, když jste právě v jeho blízkosti. Občas si to třeba nemusíte myslet, nebo můžete mít pochybnosti, ale právě je to naopak. Vy jste šťastný, máte radost, že konečně vedle sebe máte toho správného člověka a taky to může být ukazatel právě šťastného vztahu. To znamená, jestli konečně vedle někoho usínáte rádi, jste happy, tak většinou právě ta ženská intuice se nemýlí. Dámy, víte, o čem mluvím, samozřejmě úplně logicky. Takže znova, usínáte jednoduše a rádi vedle partnera, je to dobrý znamení. Jestli jsou tam menší problémy a vedle partnera neradi usínáte, no zamyslela bych se nad sebou a může to být menší red flag, ale samozřejmě nechci nic říkat. Třeba ne, jo. Třeba to tak vůbec není, ale třeba to si můžeme říkat úplně všichni, ale co není třeba, tak to jsou naše songy. Třeba teďkon Šimonop, Save My Soul, právě teď u nás na Fajnu.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

odpoledne. Ano, přesně tak, my se společně slyšíme odpoledne a to lehce po 13. hoďce. No je to neskutečný. Já jsem prostě zvyklá na svoje ráno a z ničeho nic jsem se dneska mohla vyspat, ale to už vám tady opakuju po několikátý. Důležitý je si dát například ženskou logiku, která, nebojte, nás opravdu nemine. Já vám prostě budu muset říkat ty moje ženský keci, který si řekneme, by the way, už za chvilku taky v tajtý hoďce bude poslední takový fakt, menší rada dne. No jednoduše, máte se na co těšit. Stejně tak se můžete těšit na naše songy, třeba už za chvilku Zara Larsson, Lush Life, nebo právě teď Shawn Mendes, YYY na fajnu.

Neskutečný přivítání do naší nový hoďky a samozřejmě do ženský logiky. Kellyn, tak je Stein 27, jejich vítej mezi náma. A co jinýho než ženská logika právě teď? My ženy milujeme kafe. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Protože my prostě na ty muže potřebujeme správnou energii.

0: Santiho In Your Eyes u nás na Fajnu a já věřím, že minimálně tenhle song vám extrémně zpříjemnil odpoledne a jestli ne, tak už tomu fakt nerozumím, protože naše songy tohle opravdu umí. Stejně tak vám můžu dát menší radu a já vám ji taky dám, no ale až za chvilku. A hlavně lidi, kteří musí nastražit uši, jsou studenti nebo třeba rodiče, protože rodiče se v tom najdou a věřím, že i nějaký ten studentík se tady v tom poučí, nebo alespoň v to doufám, jo. Uvidíme, jak to dopadne, ale tohle všechno si řekneme až za chvilku na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
9: Hudba, hvězdy, zákulisí.
10: A to nejlepší z internetu.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
10: Fajn.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.

0: Shakira, taky Burna Boy, jejich Die Die song, který nerozhejbal lidi jenom na fotbale, ale taky samozřejmě jak jinak než u nás na Fajnu. A jedna jednoduchá věc. Jak můžete rodičům záručeně zvednout tlak? Stačí použít jednu větu, dám vám super návod. Stačí říct, mami, zítra potřebuju. A je úplně jedno, kolik vám je, jestli jste na základce, na střední, na prvním, na druhém stupni, je to úplně jedno. Reálně vám může být klidně i 30, ale prostě ty rodiče vám budou chtít pomoct. Oni vás v tom nenechají, no ale jim se malinko zvedne tlak, oni se naštvou, to se prostě bohužel stane. No a jestli třeba právě váš záměr je rodiče naštvat, no tak je to jednoduchý. Řekněte jim, mami, zítra potřebuju do práce, do školy, je to jedno, ale je vám 30, bydlíte u rodičů. Řekněte jim to, věřte mi, budou naštvaný, urazí se, to se prostě stane, ať chcete nebo ne. No ale my samozřejmě rodiče nechceme naštvat, jo, my naše rodiče jako vždycky zbožňujeme, milujeme a proto jim posíláme další skvělý songy u nás na Fajnu, jako je třeba Gigi Perez a její Sailor Song právě teď na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.

0: Meet Me in Love, neskutečný song, který nám to taky vylepšuje odpoledne s Míšou na Fajnu. Je mega divný říkat odpoledne, ale je to tak, odpoledne s Míšou na Fajnu. A taky nám právě odpoledne začnou vylepšovat i další songy. Třeba tady bude neskutečná Adéla, její Ain't in LA song, který teď trenduje úplně všude. Jako jestli máte TikTok, Instagram, nebo prostě jenom žijete na planetě Zemi, tak víte, že tenhle song prostě existuje, trenduje. Adéla, její růžová zeď, její nová deska a všechny další věci, které se točí kolem jejího světa. No a právě tenhle banger si společně dáme už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Are you ready, ready?
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lil Weezy.
11: It's Sabrina Carpenter.
12: Music.
4: Fine.

Planet, neskutečný song Tied Up, se kterým se dneska s Míšou na Fajnu už opravdu stoprocentně loučíme. Hele, bylo to fajn, jo. Změna je prostě život, ale nebojte, my se vrátíme zpátky do naší special klasiky, neboli zítra. Už jsem tady zase plně nastoupená v 7 hodin ráno a budu vám říkat svoje moudra až do 11. Já doufám, že i vy jste si to se mnou užili a teďkon už moje malá, mladá, krásná kolegyně Kristin. Užijte si s ní to správný odpoledne a jak jsem říkala, slyšíme se zítra. Čau.

0: český řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku Kristin Esposito. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Co to zas po pájsku je za pikle?
2: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

Viktor Sheen a jeho Dopamin. Posloucháte Fajn víkend s Kristin, takhle při sobotě. No a jestli ještě dneska nemáte na dnešní den plány, tak já mám pro vás tři tipy, každý je úplně jiný. Za prvé, milovníci rapu a vlastně i módy, dobrý hudby. Dneska se v pražském areálu 7 křtí nový projekt Izomandiase, Exitu Palice. Kromě koncertu vás tam čeká třeba i doprovodný program, speciální zóny, třeba i vlastní customizace oblečení. Prostě si můžete vytvořit svoje vlastní oblečení, bude tam mega moc hostů, z toho dva jsou tajný. Máme nějaký tipy, ale ještě to nebudu říkat. Já tam budu by the way taky, takže rozhodně se tam třeba i vidíme. Taky mám druhý tip, jestli chcete něco klidnějšího, dneska startuje festival Dvořáková Praha, takže můžete vyrazit i na klasickou hudbu a trochu subkulturně třeba vyčistit hlavu. A za třetí, tady mám trochu hýbáníčko, protože dneska Prahou proběhne Birel Grand Prix, takže buď můžete nazout tenisky a běžet, anebo aspoň fandit. A pokud máte v plánu projet autem centrum, radši si trasu zkontrolujte, protože závod samozřejmě přinese i nějaký dopravní omezení, takže dávejte na to pozor. No a ať už dneska chcete skákat, poslouchat nebo běhat, sobota vás rozhodně nenechá sedět doma. A vy mi samozřejmě pište, co máte jinýho plánu, nebo jestli něco z těchto tří typů, jestli někam jdete, dejte mi to prosím vědět na 724634634, ať vím, co se kde děje jinde, a my jdeme zase dál. Teď už nás čeká třeba Lil Nas X nebo taky Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Právě teďka na Fajnu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine.

That's what you want na Fajnu při sobotě 14.20, to je aktuální čas, no a řešili jsme, co dneska máte v plánu. Nebo co děláte, co chystáte, to byla moje otázka na vás, no a my jdeme na vaše odpovědi. Napsala mi třeba Terka, ahoj, spím, sobota je jediný den, kdy mě budík nemůže vydírat.

0: jedu na nákup a utratím peníze, které jsem chtěl ušetřit. Hele, musíme si něčemu udělat radost. It's okay, já si myslím, že to je vlastně dobrý, já jsem to teďka taky zažila nedávno, pár hodin zpátky jsem prostě taky nakupovala, takže jsme v tom všichni spolu, i když to není reální, ale hele, jednou za čas si musíme udělat radost. Já vám děkuju za vaše zprávy, my samozřejmě pokračujeme dál. Za chvíli Daft Punk, Get Lucky, nebo taky Tame Impala, Dracula, to všechno za malý moment, tak si na to počkejte, na fajnu.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.

0: byla Lo, její Red Eyes, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a věta jdeme na jedno, možná pomalu mizí ze slovníku mladých lidí. A místo něj přichází jdeme na kafe, jdeme běhat, jdeme na koncert. Podle totiž aktuálního článku se totiž mění jako způsob, jakým mladší generace tráví společný čas. Alkohol už prostě pro část mladých lidí není automatickou součástí večírku, rande nebo třeba setkání s kamarádama. A zajímavý je, že nejde jenom o to, že by se méně jako všeobecně pilo, ale mění se hlavně společenský rituál kolem toho. Protože když se na tím tak jako zamyslíte, pojďme na jedno, nikdy nebylo jenom o tom, co máte ve sklenici. Byla to hlavně taková ta výmluva, proč se sejít, sednout si, kecat dvě hoďky, potkat někoho novýho, smát se úplně blbostem. A teďka se podobnou roli snaží přebírat kavárny, koncerty, sportovní skupiny nebo třeba nějaký ranní akce. Takže mě fakt zajímá váš názor. Co je podle vás dnešní alternativa ke klasickému pojďme na jedno? Je to kafe? Je to fitko, koncert, procházka? Nebo máte úplně jiný plán? Napište mi na 724-634-634, ještě jednou 724-634-634, když se řekne pojďme na jedno, což už se prej dneska moc neříká. Jak byste to vzali? Kafe, fitko, koncert, procházka? No, co je podle vás ta dnešní alternativa k tomu klasickému pojďme na jedno? Dejte mi to vědět, no a my mezi tím pojďme dál, tady jsou další skvělý bangry.
1: Fajn víkend s Kristin.
0: Takhle, pojďme si říct ještě jednu věc, protože jestli se opravdu loučíme s érou, pojďme na jedno. Potřebujeme rychle vymyslet nový univerzální plán, pojďme na maču. Asi zatím nemá úplně stejný zvuk. Pojďme na DJ Freshe, Goldust právě teď na Fajnu.

0: word hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tohle je Mickey Fabulous, posloucháte fajn, takhle při sobotě 14.41, to je aktuální čas, no a řešili jsme to, že mladí lidi už neříkají větu pojďme na jedno, ale říkají pojďme na maču, pojďme na kafe, pojďme na procházku, pojďme do fitka. A vlastně je to strašná škoda. Takže řešili jsme tady taky odpověď, jestli mě zajímá, že mě zajímá váš názor. Co je podle vás jako taková dnešní alternativa ke klasickému pojďme na jedno? Jestli to je kafe, fitko, koncert, procházka, nebo máte úplně jiný plán právě. A napsala mi třeba tady Terka. A u mě je jednoznačně kafe, jenže s pojďme na kafe se nějak záhadně stalo, pojďme na kafe a pak domů. Je to škoda. Tady napsal taky Lukáš, ahoj, je to fitko, dřív jsme se opili spolu, dneska se spolu potíme. To je hezky řečený. Je to zvláštní, že se to takhle mění, ale je to hezký. Tady ještě je odpověď. Procházka, je to vlastně hospoda bez hospody. Všechno proberete, jen nemáte co pít. Ale zároveň vlastně neutrácíte, že jo? To je taky dobrý, to je taky výhodný, jak jsme před chvilkou bavili o tom trácení. No nic, já vám strašně moc děkuju za vaše zprávy i tentokrát. No a za chvíli si dáme tady jeden banger, co pro vás tady připravuju. A tady to je. Tohleto je Eva Farná. A její Perpetuum mobile. Takže kromě Superstar jí máme pořád tady v playlistu. Je to v pohodě, je tady a za chvíli uslyšíte. Na fajnu.
2: Fajn víkend.
3: Atención, señoras y señores.
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Lacso, byla Tiffany Harris, její Where to Go, tady u nás na Fajnu, při sobotě, krásný den k tomu, to je ideální, no a jeden týpek ten krásný den úplně neměl, ale mohl ho zpříjemnit ostatním lidem. Takový přesně ten typ pracovního průšvihu, u kterého si říkáte, tohle za tohle fakt dostal padáka. Jeden bývalý zaměstnanec amerického AMC prej totiž tajně vylepšoval objednávky popcornu. Lidem dával prostě víc, než za co se zaplatili, jenže místo toho, aby si řekli jako super, si zákazníci budou spokojený, tak zaměstnavatel to vyhodnotil jako problém a pracovní poměr s ním ukončil. Teďka přichází ta nejlepší část. Jo, protože internet se ho okamžitě zamiloval. Jakoby, taky, kdo ne, že jo? Lidi se ho začali jako oslavovat jako hrdinu, protože kdo z vás by se naštval, kdyby vám někdo do popcornu přihodil trošku víc popcornu. A tenhle příběh má ještě jeden twist, protože týpek si našel novou práci a podle všeho tam pokračoval ve stejném přístupu, dělal lidem malý nečekaný upgrade v podobě více popcornu, než za kolik si zaplatili. Takže vlastně nevím, jestli je to příběh o zaměstnanci, který nedodržel pravidla, nebo o člověku, který jenom příliš miloval zákaznický servis. Každopádně, jestli někdy dostanete nečekaně velký popcorn, radši si ale nechte tu účtenku, jo? No a my radši zůstaneme u dalších našich songů, protože tady bude třeba Michael Jackson, nebo taky Angel, Emil Angel, Moving to the Sun. To si dáme, tenhle banger právě teď. Tak pojďme na to.

0: Emocji ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Dobrá hudba, divný internet.

Chemical Brothers, posloucháte Fajn. No a my máme 15.12 a řešili jsme běžecký kluby, protože oni se pomalu mění v nový noční klub. Akorát místo drinku teda máte jonťák a místo toho, abyste někoho oslovili u baru, ho prostě předběhnete. A ono to vlastně dává smysl, že čím dál víc jako mladých lidí nechodí běhat jenom kvůli tomu sportu, ale hlavně kvůli tomu, aby se třeba s někým seznámili, ať už jsou to kamarádi nebo partneři, potkáte tam partu lidí, můžete se seznámit, po běhu někam zajít a najednou z původního dám si 5 kiláků. Máte celý sobotní program, což je fajn. Dokonce podle jednoho výzkumu skoro jeden člověk z 5 z generace Z říká, že byl na rande s někým, koho poznal právě přes cvičení nebo běhání. A v Británii zase 15% mladých dospělých říká, že by potenciálního partnera radši potkali v posilovně nebo v fitku, než třeba v baru nebo klubu. Takže jestli jste single a nechce se vám do klubu, možná stačí na zoo tenisky, jen teda takhle doufám, že se tam nehodnotí člověk podle toho, jak rychle uběhne 5 kilometrů, jo, protože v tom případě mám rozhodně po seznamovací kariéře, ale je to takovej novodobej typ, takhle to prostě teďka chodí a my si dáme další skvělý songy. Bruno Mars, ten nás čeká, teďka taky Malcolm Todd a jeho Earrings na Fajnu.

0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.

David Guetta nám právě teďka dohráli se songem Remember. Posloucháte Fajn s Kristin. No a internet zase objevil dvě fotky a okamžitě z nich se stavil zase celý příběh. Tentokrát, by the way, na základě barvy a tvaru nechtů. No nic, za chvíli budeme řešit zase nějaký, ne že drama, ale takový spekulace, kdo s kým, co, jak. No znáte to, tak to za chvíli probereme a taky si samozřejmě dáme skvělý songy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ty tady budou a taky třeba Olivia Rodrigo. Tak se na to počkejte, na Fajnu.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
0: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

vás, to byla Olivia Rodrigo, Stupid Song, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a teďka sociální sítě jako jsou fascinující v tom, že jak málo někdy stačí k tomu, aby se vznikla úplná teorie. Teďka se řeší domy Aláčia a John Mariánek. Oba se objevili v Benátkách a fanoušci si samozřejmě začali všímat detailů. Takhle, mimo to se tam objevila třeba Sydney Sweeney, ale s tou, no i když jako neříkej nikdy, jako myslím si, že John Mariánek a Sydney Sweeney by taky bylo zajímavý kombo, no, ale prostě stejný místo, podobný čas, společný momenty a internet už jede vlastně vyšetřování a mě na tom vlastně baví to, hlavně to, jak rychle jsme schopní z pár stories a prostě fotek vytvořit úplně celý nový příběh. Vidíte jednu fotku, pak druhou, někdo si všimne stejného místa v pozadí, někdo si pak všimne stejný barvy nebo stejný nechtu na fotce, což si u domči všimli a za 10 minut už někdo v komentářích přesně ví, co se údajně děje. Teďka vím, že byla nějaká právě takhle spekulace a John Mariánek na to ještě odpověděl a komentoval to, takže hele, očividně si z toho sami dělají srandu, no a realita může být prostě jednoduchá a dva lidi se prostě potkali na stejném místě, a nebo si prostě rozumí, a to je v pohodě, tohle byla taková krásná ukázka toho, jak dneska fungují socky, no nemusíte nic říct, stačí něco vyfotit a internet vám k tomu příběh napíše sám. Takže já už jenom čekám, kdy někdo začne z fotky třeba kávy dokazovat, že dvě celebrity spolu tajně podnikají kavárnu. Ale i kdyby to bylo tak nebo nějak, tak myslím si, že nám do toho nic není a můžeme jim to maximálně přát, však jsou to krásní lidi. No, pojďme zase dál. Alessia Cara nebo taky Sombr, My Body Isn't Real Ready, to si dáme právě teďka. Tak pojďme na to, na fajnu.

0: Alessia Cara, Scars to Your Beautiful. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a my jdeme na další skvělý banger a mimochodem za chvíli si dáme i New Music Recap, prostě se tady podíváme, co je novýho, ale mezi tím třeba tenhle song. Tohle je Bella Kai, určitě ji tady znáte z našeho playlistu a její I Love It, I Love It, I Love It. Tak za malou chvíli tohleto, počkejte si na to, jo? Tak za chvíli na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
5: Čau, tady Sofian.
6: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fine Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
7: Od pondělí do čtvrtka.
6: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

Espresso byl Alex Warren, jeho Fever Dream. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a pojďme se podívat na novinky v hudbě. Tady to je. Tohle je Adela a její Marihuana. Lidi, ona celkově teďka jako jede docela bomby, takový popovej vibe, vydala debutový album Prima a tohle je přesně jedna z těch novinek, která stojí i za to mít v playlistu, ale celkově extrémně doporučuju celý to album, protože je fakt top. No a pojďme dál, tohle to byla kategorie Famous a teď jdeme na kategorii TikTok. Počkej, V8, od Nika a Iza, tyhle si dva už spolu samozřejmě nejsou žádný jako nováčci, jo, jejich společné věci mají i svoje publikum. A nejvíc tenhle song vyšel jako součást jejich aktuální exit u palice Summer Season, takže jestli vám tohle, tenhle český rap sedí, pravděpodobně už jste tenhle track někde zachytili. A samozřejmě doufám, že to dneska na tom křestu zahrajou. No a my jdeme ještě na poslední skvělý banger a to je underground kategorie. To nejhorší čas, kdy jsem byl fakt na dně asi, když jsem spatřil tvoje oči, kolem je modro a řas. Tohle je Jay Austin a jeho diss track, můj první a poslední. Tenhle track je součástí jeho nového alba Už 5 let jsem s tebe píp, který vyšlo právě nedávno, takže pokud rádi objevujete věci dřív, než se dostanou do většího mainstreamu, tak Jay Austin je jméno, který si rozhodně můžete pojmenovat, poznamenat. A samozřejmě mě extrémně zajímá, co vás z toho baví nejvíc, takže mi to dejte vědět. No a my jdeme na ještě jeden song, který stihneme před koncem téhle hoďky a tady je Paul Russell, Lil Bootang na Fajnu. Let me tell you.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
5: Ahoj lidi, startuje třetí společná hodinka Fajn víkendu s Kristin, 16.02, to je aktuální čas. No a lidi, znáte takovýho člověka, který mu řeknete, že jste měli hrozný den a za 30 sekund už řešíte jeho problémy? Jo, existují takovýhle lidi, vlastně docela dost často, za chvíli probereme tady ten syndrom, takový by se dalo říct. No a v téhle hodince stihneme i skvělej playlist, třeba Ariana Grande, tady bude Victor Kao, Justin Timberlake, Chainsmokers, nebo taky Sigma a spoustu dalšího, takže rozhodně vydržte, nikam neodcházejte, no a my jdeme na to. Ava Max,

the feeling. Pořád tady máme tu letní náladu, letní vibe, i když už léto, bohužel, není. Ale to nevadí, posloucháte fajn. A někteří lidé vás dokážou vyslechnout tak dobře, že na konci vlastně nevíte, proč jste jim původně volali. Protože najednou řešíte jejich život. Tohle je docela typický pro sebestřední lidi. Ne nutně proto, že by jim na vás nezáleželo. Spíš mají tendenci všechno filtrovat přes sebe. Řeknete jim, že jste se pohádali s rodičem a oni vám za chvíli vyprávějí, jak to měli doma oni. Řeknete, že jste něco zvládli a místo toho, to je super, přijde jejich vlastní příběh a když se náhodou dostanete ke konfliktu, přiznat chybu, to může být docela olympijská disciplína. A nejhorší na tom je, že když jste s takovým člověkem dlouho, třeba právě ve vztahu, můžete si postupně zvyknout, že vaše potřeby jsou až na druhém místě. Přitom někdy stačí úplně obyčejná věta, hele, teď bych potřebovala, abys chvíli poslouchal ty mě. A mimochodem, než si teď v hlavě označíte toho jednoho kamaráda, co tohle dělá pořád, zkuste se na chvíli zamyslet, jestli někdy nejste ten člověk vy. Protože poslouchat není jen čekat, ale poslouchat není jako jenom čekat, ale až konečně dostanete slovo, ale třeba prostě to můžete vidět. Ale hele, není na tom nic špatně, podle mě je důležitý s tím umět pracovat. Tak. A teďka půjdeme na další songy. Tate McRae, nebo taky Viktor Kal a Grey 256. Jak vypadá den, to se dáme teďka. Tak pojďme na to.

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right, babe.
9: Fajn.

0: je Sigma a my mu děkujeme za tuhle skvělou party. Nobody to Love nám dohrává právě teďka tady u nás na Fajnu. No a já mám pro vás jednu úplně zbytečnou informaci, kterou ale podle mě budete chtít vědět. V Německu je totiž víc než 20 tisíc hradů a zámků. Pro představu, Spojený státy mají něco přes 13 tisíc McDonaldů. Takže, kdybyste se rozhodli projet Německo a každý den navštívit jeden hrad, máte program zhruba na celý život a nejlepší je, že spousta z nich není jenom nějaká jako ruina uprostřed lesa, ale některý vypadají fakt jako vystřižený jako z pohádky. Takže zatímco v Americe můžete mít pocit, že na každém rohu najdete zlatý oblouky, v Německu na vás může za rohem čekat věž, příkop a hradní nádvoří. A vlastně je cool ten pocit, že jakoby Amerika je známá prostě megáčema, ale v Německu je prostě víc hradů než v Americe megáčů. A já bych teda věděla, co si vybrat. McDonald's se totiž můžete jako dát prakticky kdekoliv, ale říct si dneska jsem snídala na hradě, to už zní jako sobota, kterou jako stojí za to zažít. Takže mě z toho, to jsou jeden z mých mega random faktů a my pokračujeme dál, protože party pokračuje.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku, my budeme sledovat tebe.
0: Tohle to je DJ Goya, taky Jason Derulo a jejich totálně taneční song Michiko. Tak si to pojďme společně dát, volume doprava a let's go.

0: Awards, to je DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, posloucháte Fajn. No a my pokračujeme dál, další party a letní vibe je tady. Já jsem vám to nechtěla opět připomínat, ale bylo to končí, nebo už skončilo, je tady prostě režim, ale songy nás furt jako zachraňujou. A Zara Larsson a Lush Life je jeden z nich. Tak si třeba zatancujte nebo zaspívejte a za chvíli to tady bude a třeba tak ještě Rugel, Pretty on Paper, tohle všechno za malou chvíli na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Fajn, vždycky hot

0: Joe, Everything's Alright, posloucháte fajn, 16.55, no a tady je čas na nějaký random fakt. New York teďka udělal něco, co by možná spoustu studentů označila za nejhorší školní zákaz vůbec, a to, že na celý rok zakázal žákům od předškolního věku až do 8. třídy používat generativní AI. Týká se to skoro 600 tisíc dětí. Důvod je ten, že město chce zjistit, co se stane, když děti budou muset zase víc samostatně přemýšlet, řešit problémy a dělat chyby bez toho, aby jim odpověď během pár sekund vyplivl chatbot. Zároveň ale neříkají, AI je zlo, na středních školách ji naopak začnou dost učit, tak což je vlastně docela dost dobře, co umí, jaký má rizika, že jo, a jaký může změnit jejich budoucí práce. A k tomu přichází ještě limity na obrazovky. Pro třetíáky a špáťáky doporučený maximálně 30 minut denně a pro druhý stupeň 45 minut. A mě zajímá i, jako jestli tohle to může být jako správně, jako do jistý míry určitě ano, zase zakazovat dětskám něco, no to už nechám na vás, u nás to zatím nechystá, nebo takhle, u nás se chystají, že jo, ty telefony zakazovat, ale tak AI ještě povolená všeobecně je. No nic, pojďme na další song, James Young Infinity v remixu, ten je tady připravený přesně pro vás, takže pojďme na to, posloucháte fajn?
1: Fajn víkend s Kristin.
2: Fajn.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.pragueboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
3: Kristin Esposito.
4: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s Kristin, 17.01, to je aktuální čas. No a my startujeme, protože čeká nás randa, čekají nás zase nějaký extrémně zajímavý fakta. No a taky si samozřejmě k tomu pustíme skvělý songy. Za chvíli třeba Sommer nebo taky Myron 5, Olivier Rodrigo, Ed Sheeran, třeba tak ještě Lady Gaga a spoustu dalšího, ale odstartuje nám to Robin Schulz a Kiddo a jejich nadupanej song All We Got právě teď na Fajnu.
2: Fajn.

byl Hozier, jeho Nobody Soldier, pardon. Posloucháte Fajn, máme sobotu, no a má být ve vztahu všechno přesně půl na půl, účet na půl, domácí práce na půl, povinnosti na půl. Zní to jako ideální spravedlnost, jenže jeden nový text teďka přichází s myšlenkou, že když se každý hlídá přesně svou polovinu, může se ze vztahu postupně stát spíš dobře fungující spolubydlení než partnerství. Protože někdy přece nejde o to, kdo udělal přesně 50%, ale jestli máte pocit, že se o sebe navzájem můžete opřít. A tak mě vlastně zajímá, jak to máte vy. Chcete mít ve vztahu všechno přesně půl na půl? Nebo vám přijde přirozenější, že jednou dá víc jeden, po druhý zase druhej? Napište mi, jak to třeba máte vy ve vztahu, nebo jak byste to chtěli vy, 724-634-634, dejte mi to vědět. Ještě jednou, 724-634-634, no a my půjdeme mezi tím dál, ale vy mi to dejte vědět, protože mě to mega zajímá, ještě to tady probereme. No a mezi tím třeba Khalid, taky Love, jejich Tied Up právě teďka na Fajnu.

0: Tohle to byl Benson Boone, The Time of My Life. Posloucháte Fine, no a tady uslyšíte další song. Lidi, pamatujete si to, tohle je Myron 5, taky Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Song, který je reálně starý, no, teď to bylo 15 let v srpnu. To je šílený, to je extrém. Takže to si dáme za malou chvíli rozhodně. Počkejte, za chvíli taky třeba Olivia Rodrigo nebo Giant Rocks. Všechno bude za malou chvíli.
1: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
2: Fajn. Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: minut, Matafix, Big City Life, posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a Gen Z už si našla další způsob, jak soutěžit. A tentokrát k tomu nepotřebujete rychlost, sílu ani talent. Potřebujete auru. Jo, auru. Na sociálních sítích frčí takzvaně Aura Battles. Postaví se proti sobě dva lidi, kolem nich dav, a oni se snaží přesvědčit všechny, že právě oni mají tu větší auru než ten druhej. Žádná disciplína, žádný pravidla, prostě gesta, pohledy, pózy, otočky, a dav rozhodne, kdo má větší auru. A já si říkám, tohle je vlastně největší Gen Z soutěž všech dob. Dřív se lidi utkali v boxu. Dneska se na sebe dva kluci podívají a čekají, komu porota přizná víc bodů za sebevědomí. Upřímně, já bych prohrála ještě před nástupem. Moje aura by se bála vstoupit do arény, protože bych hnedka zakopla.
1: Neřeš playlist, žij léto.
0: Léto sice už není, ale tady je DJ Lickus, Forever Young. Budeme, tak pojďme na to, na Fajnu.

0: Tohle to byl DJ Licious, Mellow, Forever Young, posloucháte Fajn Víkend. No a my tady máme další skvělý bangry, protože už se blížíme ke konci, tak si to musíme prostě zpříjemnit. Tohle je Damiano David, Tyler Nile Rodgers, takový golden trio bych řekla. Talk to me. To se dáme za malý moment a taky budeme tančit mrtvej dance, neboli The Dead Dance od Lady Gaga. Všechno bude za malou chvíli. Za malou chviličku se zase slyšíme a za malou chvíli i tyhle narupaný bangry.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

Lady Gaga i The Dead Dance. Posloucháte Fajn víkend s Kristin. Máme 17.50 a to znamená, že jsme na konci dnešního vysílání. Mega díky, že jste tady se mnou dneska byli, ať už chvíli nebo celou dobu. Extrémně moc děkuju. Snad se slyšíme i zítra. Zítra tady budu zase od 14:00 do 18:00, takže se určitě slyšíme. No a teď už vám pustím zrovna můj oblíbený banger. No, pojďme na co. Trošku léta, DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, jenom pro vás tady na Fajnu a já se s váma loučím. Zatím čau.

0: světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky.

0: Creed Hot.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a... Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Fajn. Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.
11: Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který ne.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

0: Slyšíme to dřív. Fajn.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, které musíš vidět. Sleduj

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBongs.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Fajn. Vždycky, ho? Vždycky.
10: My name's Jonah Ray.

0: Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, cézat.
2: To nejlepší z rádia.
3: A to, co už do rádia radši než.
2: Fajn.
4: Go, go, go.
2: We're
4: back. Here we go.
2: Go.
4: Here we go,
2: go.
3: Fajn.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.

Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.